0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Já už léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: S profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní rok je u konce. Více než 1,5 milionu žáků a studentů si dnes převezme závěrečné vysvědčení. Prázdniny začnou už zítra a potrvají více než 2 měsíce. Své první vysvědčení si domů odnese také téměř 120 tisíc prvňáčků. Do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Venezuelu zasáhla jedna z nejhorších katastrof za posledních 100 let. Počet potvrzených obětí dvojice silných zemětřesení stoupl na nejméně 235 lidí. Stovky dalších jsou zraněné a pod troskami stále mohou být další přeživší. Experti ale varují, že konečný počet mrtvých může být mnohonásobně vyšší. Do záchranných prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový šampionát přepisuje historii. Letošní mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy už navštívilo více než 3,6 milionů fanoušků. Dosavadní maximum drželo mistrovství světa z roku 1994, které hostily samotné Spojené státy. Letošní turnaj pořádají společně USA, Kanada a Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Plzeň po víkendu zahájí rekonstrukci Masarykovy třídy na Doubravce. Frekventovaná ulice, kudy denně projede až 10 000 vozidel, se promění na živý městský bulvár. Letos se práce dotknou prvního úseku mezi ulicemi Rokycanská a Těšínská a neměly by výrazněji ovlivnit dopravu. Hotovo bude v listopadu. A jak vypadá páteční předpověď pro západ Čech? Taky dnes bude vedro. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 33 až 36 stupni Celsia. Bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Na horách přechodně polojasno.
8: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je pátek, krásné ráno, 6:02, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj.
3: Čau, čau.
2: Ještě rozjívám, mám trošku. Krásný ráno.
1: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvý v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
2: Jak to?
1: No tak, co nás čeká za teploty?
2: No, to jo.
1: Takže vlastně to je poprvý, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno.

0: Tímhle jsme odšpuntovali páteční snídaní šampionů Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin až 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ano rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady? Vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvíme furt o škole.
0: Dobře, a co Jasmín?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie nebo matika?
1: Ty jsi to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
0: Já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za prvý mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, vůbec.
0: Přišlo to až na střední.
2: Hustě.
0: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
0: Ale jak to skončilo, že jo? No?
1: Všichni jsme se tady sešli, no.
0: Přesně, já proto pracuju v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
0: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
1: Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, kteří hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
0: To je vlastně fakt.
2: To jo.
0: To je vlastně fakt.
1: Nehroťte to, lidi.
0: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda, jo?
2: Necháme to na základce.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Moanesky na Hit Rádiu.

0: Trocha Itálie na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Pozeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do institucí a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Jostler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávali hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička má jedničku, ale moc jí teda nezaslouží.
2: Jo, že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno. I said,

0: super věc na ráno, Call Me Maybe. Posloucháte páteční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. V médiích se aktuálně řeší dvě věci. Že bude extrémní vedro a pak delegace na summit NATO. Nic jiného.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit na to a vidíme, že nám je zase 10. Je to jako bílet na Karlštejn, ale skončí to takhle.
0: No je to jako, kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ten nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to svý přehodit na to. Mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty jako, pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil, nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to byl prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle, to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začalo vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím jít úplně daleko do historie. Včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.
1: Prostě, když je tady 28 stupňů, tak Davidovi přijde, že je tady 10
2: ne.
1: stupňů.
2: A já,
1: že
2: to upravi, já to uvedu na přesnou míru. Tady ten sice ukazatel ukazuje 28, ale pocitově je tady tak 23, je tady úplně normálně příjemně.
0: No protože ještě pojďme teda připomenout, jak tady jsou ty role, jo. David, je tady totiž mazák, ty tady si vlastně od startu snídaně šampionu.
2: A nikdo mě neposlouchá.
0: A pak přijdeme my, cucáci, a tu klimošku tady dáváme prostě na 16, no. Je to tak, no.
1: Ach jo, no tak možná máte někoho takového taky v práci, nebo doma.
0: No, myslím si, že jestli někoho takového máte, tak už jste si přesně vybavili jeho jméno a už se na něj těšíte, až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam s ním zvládněte, my vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže a taky myslíme na vás, kdo nás hledíte na cestách. Bude aktuální doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
11: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
12: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
6: Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
13: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na mss.plzeň.eu.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte nehodu. Na dálnici D5 na exitu 80 směrem na Prahu na nájezdu na dálnici se převrátilo osobní auto na bok, počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po desetileté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
1: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce? Tam chceš bydlet?
0: To chceš, ty se skoukal na dispozici, ale ještě předtím já řeknu, že královi Karlovi III. Už je 77 let. A těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky.
2: Taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Nebudou tam výtahy asi.
1: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 KK.
0: Světlý, jak se vždycky říká.
1: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: 6.39, ladíte Hit Radio a páteční snídaně šampionů. Ano, je pátek 26. června, poslední den školy. Což je vlastně takový tradiční den, kdy to i na silnicích bude divočina. Děti s vysvědčením v ruce už mají jenom jednu myšlenku a to jsou prázdniny. Tak na ně dávejte na cestách pozor. No a protože škola končí nejenom u nás, ale i v okolních zemích, tak začíná tradiční stěhování národu k moři, takže i třeba na takových dálnicích to bude opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: To je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme za chvíli, bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Miluju nový místa se skvělou kávou.
6: Jo, Kapka.
5: Co je Kapka?
6: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z západních Čech hlásíte překážku na D5 mezi 34 a 56 kilometrem ve směru na Plzeň, probíhají na krajnici práce údržby.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl. 6.52, dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
0: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
0: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale krok za krokem, úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny, byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval.
0: Jasně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo, a museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace a bylo to skvělý.
0: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
0: Nekecej. Jo. No tak to, a Davide, ty to znáš?
2: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkal Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
0: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak krok za krokem za mě dobrá volba.
0: No tak super, tak děkujeme za tip. No a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky. A myslím si, že to budou znát hlavně ženy. Že Jasmin?
1: Ano, Michale.
0: 50 od Stínu svobody, kde jsou ty pičíky? Lion Pain a Rita Ora, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol. Francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Mariánských Lázních se bude stavět. V lokalitě Třešňovka město postaví 4 nové bytové domy za zhruba 200 milionů korun. Určené budou mladým rodinám, lidem v klíčových profesích, ale také seniorům. Projekt Třešňovka je součástí dlouhodobé strategie Mariánek zaměřené na rozšíření městského bytového fondu. A pojďme taky na dnešní předpověď počasí. Na poslední den letošního školního roku předpověď pro západ Čech slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrek dnes naměříme tropických 33 a 36 stupňů Celsia.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ránko.
13: Krásný páteček.
14: Snídaní šampionů.
12: Ano, je to tak, je pátek a už za jak dlouho, za hodinu, hodinu a půl, bude i vaše dítě držet v ruce vysvědčení.
13: Spousta dětí si teďka jede pro vízo, ale co se dělo u vás doma, když jste jako děti dostali vysvědčení? Šlo se někam slavit nebo tam proběhla nějaká výměna názorů? Na to za chviličku zaspomínáme společně.
12: To probereme teď další hity, tady jsou přátelé, tak hezké ráno.
15: Hit Radio FM+.

0: přátelé, na Hit Radio Rembrandt, I'll be there for you v 7.05. Krásné ráno.
1: A je to tady. Dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny,
0: u dětí.
1: Ano.
0: 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak, jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byli ti lepší, no jasně, no. To byli ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Ne, nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičema a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení
0: tak
1: takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili tak jenom na tu zmrzlinu, no.
0: Zmrzka.
2: A tak jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení? Ať už pětran páskem, anebo cesta do cukrárny. Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
1: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
0: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
1: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik to je rohlíky. A jeli jsme na výlet.
0: Píše Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco. A to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie, a to byly tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě. A to s tím jsme záviděli teda všichni.
1: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To, no to já jsem snad měla jednou v dětství jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
0: No tak, myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně, rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
1: To je fakt.
0: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý dva měsíce nebudou muset podepisovat žáka ID.
1: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
0: Dva měsíce volná, bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Radio, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Tak maximálně na 2 týdny.
2: Přesně.
0: Na 2 týdny, no a počkej. Tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je. Tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
2: No to je právě to, že jo, musí. Hele, u nás to bylo dobrý. Já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču. Takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem? Protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců nebo bratranců, sestřenic, tak jsme tam měli taky takový tábor jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a
2: zaskočený
0: to teda. A to teda nevím jako.
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, veď bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěch dejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Sindle X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
15: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
14: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
15: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
14: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
15: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
16: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
17: Kdy? Kdy? Dyně má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@dynye.cz
18: Klikni! Co frčí tohle léto?
19: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
18: Ideální na prázdniny.
19: Doma, venku, na dovče.
18: Beru!
19: Když hry, tak Mironet.
20: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstúpenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu. Na Plzeňsku mezi Životicemi a Defurovými Lažany bude probíhat údržba vozovky.
23: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
24: Hit Radio FM+.

0: přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený dětem, tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, aha, 7.30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
2: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív.

0: Já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
1: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
2: 6,5 miliardy, tak to jsem se trošku seknul.
0: Já jsem v roce 2013-14
1: chtěla začít vydělala takovýhle peníze.
0: Chtěla začít natáčet na YouTube, no ale měla jsem to dělat.
1: Kde
0: no.
1: jsi mohla být?
2: No. V rádiu skončila snad. No. Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek říct tohle lidem v pondělí, tak tě krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodili by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky těmhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
1: Holinka.
0: Holinky,
2: holinky, hodinky, to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li
0: holinky s GPS
2: na 777 937 777, já vás nesnáším.

0: Petr Bič Project, Hey Now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli, ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi, tak už valíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraj, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přijedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam hodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, vysvědčení. Jasně. No a na ty, Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama?

0: Bude všechno v pohodě? Nekecej.
1: Jo.
0: No tak to je bomba.
1: Tak to tak, si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
3: Archa?
0: Ano. Archa. Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
4: Mickey Mouse.
0: Bez váhání.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký je opak slova smutný?
4: Nechci.
1: Já.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
4: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábějí včely?
4: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše!
4: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
3: Já jsem z hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme. Hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte, Welshly Arms, Sanctuary. Ladíte Hit Radio? 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhé době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: A hleme se, no tak na to společně počkejme, no a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo. To k vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře per dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
12: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
11: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
12: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
11: Více na předplatnenakavu.cz.
13: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
14: Klikni!
15: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
14: Co to je?
15: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
14: Ideální na léto s kámošema!
15: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
14: Tak to beru!
15: Když hry, tak Mironet!
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku. Na Plzeňsku na příjezdu do úterý směrem od Teplé bude probíhat údržba zeleně. Počítejte s omezením.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: být, tak už jenom 7 minut. Tak doufám, že to stihnete, posloucháte Hit Radio. Tohle je Snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku. Nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala. My, národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledáních problémů.
2: To jo. Není možný.
3: Největší... Jsem zase tohle za informaci, jo.
0: Největší bručovně Evropy.
1: No. Najednou jsme spokojení, opravdu. Nový průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně a jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Mm-hmm. Zbylých...
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo. Nicméně, ono jak to je, že jo, když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo. Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
3: Dobře. Vidíš?
0: Možná kdyby si začal stěžovat, to by to smělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
3: 4 roky zhruba.
0: Jasně. Ale tak, takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím, tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíchalo s kartama, s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella, 7.55 na Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Pro doma.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Prodoma.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladu školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 13 kilometrů. Právě jeho data využívají západní země i Ukrajina ke sledování ruské armády. Experti se domnívají, že Moskva mohla testovat technologie pro rušení družicových systémů. Skutečný záměr ruských satelitů se ale zatím nepodařilo objasnit. Psi dostanou jednotnou celostátní evidenci. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů, do které budou zvířata zapisovat veterináři. Stát si od novinky slibuje snazší dohledání zaběhnutých psů i lepší boj proti nelegálním množírnám. Veterináři ale prosí majitele, aby do ordinací nechodili hned po spuštění systému. Na registraci mají 3 roky a vyjde zhruba na 400 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Plzeň po víkendu zahájí rekonstrukci Masarykovy třídy na Doubravce. Frekventovaná ulice, kudy denně projede až 10 000 vozidel, se promění na živý městský bulvár. Letos se práce dotknou prvního úseku mezi ulicemi Rokycanská a Těšínská a neměly by výrazněji ovlivnit dopravu. Hotovo bude v listopadu. A jak vypadá páteční předpověď pro západ Čech? Taky dnes bude vedro. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 33 a 36 stupni Celsia. Bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Na horách přechodně polojasno.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Hezký pátek přejem.
12: Krásný ráno vám všem.
16: Snídaně šampionů.
12: Jestli nemáte svůj diář, tak si ho asi zařiďte, zaveďte, protože dneska se tam dává fakt všechno, dokonce i čas na hádky. Fakt, a za chviličku to proberem.
15: Pohádáme se zhruba za 4 minuty, tak nechujte daleko od rádia. Teď Deep Blue Something. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo? Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo?
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda. Ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho. Jo? Že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říká teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo? To, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, cože vlastně řešíme.
0: Já jsem myslel, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo?
2: Což si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápis. Písník někde, víš, si říkáš, co jsem včera promeškal. Důležitá schůzka, dvě hádky, že jo?
0: Tak to se nasčítá. Takhle ještě jinak napadlo mě, jak ukončujete hádku u vás doma, vy? Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatné věci. Takže my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou, jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
2: Spíš, co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o 6 další hádku, tak se k tomu potom vrátíme.
0: Že to je akorát na pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to směřování, žetem. Nicméně pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři, jo. Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo. Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na 9, minuta k tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucoval?
1: Lucka píše, manžel se mnou dva dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na dva dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
0: Jako dva dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi dva dny a po dvou dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně nevím, ale prostě jsem hrozně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mi se občas stane, že já to tak pak zapomenu.
1: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on, no už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
0: A to bylo teda potom prvním rande, jo?
1: Ne. Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkóně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
0: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, no? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, to jsme byli dohromady nějakých cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Takový neměli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
0: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat.
1: A kdo to uděláte, tak dejte pak vědět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
0: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo? Tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Mm-hmm. Jo? George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
4: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně.

0: ročníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Plzeňsku mezi Hvozdem a Manětínem před Vladměřicemi. Bude probíhat doprava povrchu vozovky, počítejte s omezením, moc to tam nehoňte.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio

0: Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
1: Za čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
2: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
1: Jasně, co Jasmin?
3: To jsem chtěla říct, dobrý, že jste řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy. Já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
2: Nebudeš.
3: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
1: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle. Já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
3: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
1: To, ne, já jsem Čech a nic doplatit nebudu. To tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým Držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Tam hraje páteční Hit Radio 8.39. Dobré ráno. Pardon.
1: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo? Dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prý ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za našich, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo? Ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej. No a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
1: Ale i to se dělo, ježiš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Pak, taká byla.
1: No, hrozná.
0: No, jasně, tak víme, no. Nicméně, já si vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila třídní nějaký drahý kosmetický tašky.
1: Oh, taky jsme měli
0: ale podobný. Počkej, ale tak samozřejmě úplně nebyla oblíbená v tom kolektivu, že? Pančoko, tady to máte, tohle. Tak by mě zajímalo, jak to teda je v dnešní době, jestli tam je, jestli jsou ty kytičky, nebo jestli jsou třeba nějaké lahvinky, cokoliv. Nicméně napadá mě 8:40. Možná vy teďka, kdo jste vezli dítě do školy a nemusíte být v práci, tak čekáte na vaš ratolest, až dorazí s vysvědčením. No tak, že pozdravujeme, vysvědčení si užijte, zajděte třeba na zmrzku, dneska se to perfektně hodí, no a my vám k tomu za chvíli pošleme další parádní hity, co vás zabaví Kate Ryan nebo třeba Panic at the Disco na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
8: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Ano, auha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
3: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
4: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
3: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
5: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem.

0: Tohle je Kate Ryan a tohle je páteční Trádio v 8.50. My jsme po vás celý týden chtěli ty nejvtipnější a nejbláznivější historky z vody. No a jednu takovou nám poslala i Miloslava.
1: Cituju její příběh, jo. Dneska nejlepší, ale před 8 lety to byl nejhorší zážitek. S manželem a 4 malými dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na člunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se 2 dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi půl hodiny, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými 2 dětmi a mými 4 dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
0: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun a s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
0: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Děkuju.
0: A že vyhráváš poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho, večer to na nás dolehlo s manželem, protože jsme byli opravdu strachy bez sebe, že jsme se opravdu mohli utopit. Ty velký ryby, co tam plavaly, byly jako opravdu děsivý. Ale teď už je to pro zasmání, že?
0: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, před nejhorším.
2: Ne, já jsem se bála, mě vypadaly jak žraloci.
1: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
2: Malinký, no, nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
1: Tak to musela
2: jsem šlapala v náruči.
1: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda pak, hustý.
2: No, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
0: Takhle, no, Mílo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod 4Camping Helly Hansen produkty, je to tvoje.
2: Kvělý, děkuju.
1: Moc gratulujeme, užij si výhru.
2: Děkujem.
0: A zvládni víkend, měj se krásně, Mílo, ahoj.
2: Taky.
0: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Jono Dua Lipa, Cold Heart. 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme zase se v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv, a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor, a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
1: Střídání stráží na den na dneska speciální dopoledne všem na západ Čech přeje 9:59 Bára Plinzelner. No a my jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v Karlových Varech, a to v ulici Svobodova, kde je nehoda dvou osobáků. No a v téhle době buďte v pozoru všude kolem škol. Končí nám totiž školní rok a právě teď je první hodina, kdy většina školou povinných končí, takže buďte rozhodně opatrní. No a pokud víte o nějaký jiný informaci, co nezazněla, tak vaše informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
6: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
13: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od zítřka jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. ŘSD začalo stavět obchvat města Plasy na severu Plzeňska. Jeho součástí bude půlkilometrový most, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku. V nejvyšším místě bude přes 7,80 metrů nad hladinou řeky Střely. Celý obchvat má být zprovozněný koncem 3. čtvrtletí roku 2028. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic. Sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole na dnešek vyhlásila zákaz konzumace a prodeje alkoholu.
2: Fotbalový servis.
14: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z 3. místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z 2. minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec ale rozhodl Gonzalo Plata v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny, ale úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se 3. týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
15: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Tak tohle to začíná mít pořádný grády. Dneska celý víkend, tak to bez opalováku, slunečních brýlí a nějakého cool kloboučku rozhodně nepůjde. Slunce nás bude doslova grilovat. Dneska jasná obloha, teploty mezi 32 až 37 stupni Celsia. Na zítřek se ani neptejte, tam už můžeme pokořit dokonce i 40.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Prázdniny nám před malou chvilkou začínají, začaly. No a v téhle hodině se tomuhle tématu a vysvědčení logicky povinujeme.

Tomorrow. 9 hodin 10 minut, tohle byl Pitbull a taky Nio. Na západ Čech vás zdraví z Hitrádia FM Plus Bára Plincelner. No a dneska si troufnu říct, že je jeden z nejšťastnějších dnů v roce pro všechny školou povinný. Je tady totiž vysvědčení, no a ta radost musím říct, že byla slyšet i po cestě do rádia. Naše studio je totiž naproti škole. A tak když už jsem konečně našla parkovací místo, tak jsem si říkala, no do háje, já slyším muziku, když mám v autě to rádio vyplý. Co pak to asi je? No bylo to z té školy a když jsem slyšela ještě hromadně právě po cestě ahoj a taky různý řechtačky a zvuky jako z nějakého utkání, tak mi došlo, ty bláho, ty mají určitě i poslední zvonění. Deváťáci se loučí, no a úplně jsem si vzpomněla na to svoje a to už je sakra nějaký pátek. A kdy my jsme ho teda dělali den předem, na to si pamatuju, a bylo to parádní a my jsme se cítili hrozně důležitý. Všechno bylo povolený tenkrát, fixy, voda, blázinec prostě. Jsme se polejvali, běhali a každý od osmičky dolů, ten nám neutek. Byl potiskaný tiskátkama, pokreslený, politej. Co vy, to mě zajímá. Pamatujete taky na to svoje poslední zvonění? Ať už bylo ze základky anebo na střední. Pište na WhatsApp a podělte se, jak to u vás probíhalo, no a čím se to třeba oproti dnešní době lišilo. 720 870 237.

0: 9 hodin 24 minut, tohle byl Robin Schulz a Erika Sirolano a my na Hitrádiu FM Plus řešíme poslední zvonění. Nýbrž jsem se ptala, jestli jste ho v 9. třídě mívali, anebo ne. No a jak případně u vás probíhalo? No a na WhatsApp nám napsal Marek. Ahoj, Baruš. O, tak mě nikdo dlouho neřekl, Marku. A my to měli podobně jako ty. A taky den předem a tenkrát jsme si všichni kluci ze třídy převlíkli za holky, což byla docela prča, protože ne všichni z nás devíce vypadali ještě jako chlapi. Taky jsme dávali razítka, podepisovali se ostatním na kůži, ideálně lihovkou. Když nás někdo štval, tomu jsme se podepsali na čelo a když se nám někdo líbil, tak holkám do výstřihu. O, tak Marku, to nevím, zda by v téhle době teda úplně prošlo jedno jako druhý, ale jestli jsi nějak se mnou starej, takže 35+, a tak mi dáš určitě zapravdu, že tyhle věci jsme brali my ještě úplně normálně. Díky taky za ostatní odpovědi a tolik se vzpomínáním na poslední zvonění a my teďko jdeme zazvonit dál. Cilly Link, asi takhle dáme reklamy a za chvilku jsme zpátky s další muzikou. Díky, že jste s námi.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
10: Kdy nemá otevřeno každý den. A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
11: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
12: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
11: Byty Dobzany.cz.
13: V Dobzanech se žije dobře.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Máme 4 minutky po 9:30 dopoledne. Většina žáků a studentů už má rozdaný vysvědčení, takže teď zřejmě na cestě v autě domů, typuju. No a pokud jedete třeba rovnou někam do nákupáku za odměnu, že jo, nechci nic říkat, ale většina z nás to tak většinou má. A pak třeba někam na oběd, protože jsme líní, máme to volno a nechceme nic vařit, chceme si užít s těma dětma dneska. Naprosto skvělej den. No tak to budete mít potom akorát na ty naše srdcovky, který s Jirkou Pelnářem startují úderem pravýho poledne, tedy 12. hodiny. No a dneska vám potom obědě naservíruje jeden hit za druhý. Můžete se těšit třeba na Spice Girls, jsou naprosto skvělí a dneska mají 30 let od vydání jednoho alba. Já se víc do toho pouštět nebudu, protože to vám všechno po té 12. hodině řekne Jirka. Ale aby jsme se namlsali právě teď, tak posílá Meredith Brooks a její Bitch. A ona se tam zpívá, někdy se milá, někdy protivná, někdy zase silná, někdy zranitelná. Pánové, tak to prostě máme. Tak to je. Jdeme na to. Nebudeme to

0: Tak tohle byl Nico Santos a Human Being na Hit Radio FM+. Jo, jestli to dneska slyšíte v mém hlase, tak to nejsem tak úplně já. Jako Bára Plincelner jsem pořád, ale mluvím jako šmoula. Zase jsou to dutiny. A je to skoro neuvěřitelné, že úplně každý rok na začátku léta dopadnu naprosto stejně. Proč? Jakmile se totiž rozjedou klimatizace, za pár dnů je to tady. A ne, není to teda tím, že klimatizace sama o sobě by způsobovala takovýhle nemoce a záněty dutin. Problém je hlavně ten velký teplotní šok a studený suchý vzduch, který vysušuje nos a krk. No a sliznice pak hůř brání sama sebe. Viry nebo bakterie mají větší šanci se dostat k vám, k vám blíž. Takže odborníci radí, a to je ta alfa omega, protože si myslím, že v tom nejsem sama a věřím, já ani nechci doufat, že jste na tom stejně, protože vám to nepřeju, ale myslím si, že nejeden z vás, co teď poslouchá, určitě huhňá nebo má ty dutiny chycený a nebo ho bolí v krku. Nedělejte si prosím vás kanceláře nebo auta ledárnu. Ideální je nastavení klimatizace o 5 až 7 stupňů níž, než je venku. Nikdy ne víc, nikdy ne míň. Tečka, konec, hotovo. Nechte foukat to hezky v klidu, žádný naplno, abyste to ohulili hard. To rozhodně ne, protože, a už vůbec ne přímo na sebe, protože to by mohlo dopadnout ještě daleko hůř než dutinama. No, takže to je jenom taková vsuvka vzhledem k tomu, jak dneska huhňám, dávejte na sebe bacha a jak říkám, klimošku, 5 až 7 dolů, víc ne. Amen.
1: Dopravní hlídka Hit Radia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24. 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
10: Miluju nový místa se skvělou kávou.
14: Jo, Kapka.
10: Co je Kapka?
14: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
10: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
14: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
10: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
14: Předplatné na kávu.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: DJ Tiesto nám zavírá tuhle hodinu s Hitem Business. Vy jste s Hit Rádiem FM Plus a Bárou Plinzelner. Máme chvilinku před 10:00 dopolední a my jdeme aktuálně na vrchol hodiny. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. A není co, všechno je odstraněn, jezdí se nám jako po másle, pokud nebudeme samozřejmě počítat dlouhodobý uzavírky a práce na silnici. Co bych ale určitě zmínila, tak to je dávejte pozor u škol, protože nám končí školní rok, rozdávalo se vysvědčení, takže spousty dětí se ještě může kolem škol ochomítat, takže dávejte rozhodně pozor na silnicích a šťastnou cestu přeju. No a pokud byste věděli o něčem dalším, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Už druhou sezónu se za vámi vydá letní kino Plzeňského kraje. Promítat se bude od července do konce srpna, a to na celkem 7 místech regionu. Kino letos nabídne novou českou komedii. Jakou? To už říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
3: Je to nová česká komedie Někdo to rád v Plzni. Kraj vznik filmu finančně také podpořil, ale hlavně jde o film z naší západočeské metropole, takže diváci tady uvidí spoustu míst, které třeba dobře znají a mají je i rádi. Navíc film je plný skvělých herců, jako je Miroslav Donutil, Jiří Lábus nebo Štěpán Kozu. Chtěli jsme, aby si lidé třeba i s celou rodinou užili pohodový letní večer pod čírým nebem. Zasmáli se a příjemně si odpočinuli od všedních starostí. A důležité, vstupné je na všechna promítání zdarma.
2: A kam konkrétně se letní kino Plzeňského kraje vypraví?
3: Je to celkem 7 míst po celém kraji a první promítání bude 3. července v Mariánské Týnici, pak následuje Klenčí pod Čerchovem, Letce, Konstantinovy Lázně, Litohlavy, Radyně a poslední termín je 28. srpna na Hradě Švihov. Časy a všechny další informace pak máme u nás na webu plzeňský-kraj.cz. A já osobně všechny posluchače zvu a těším se, že si to společně užijeme.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz. Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Vyjíždí tam v 68 lidech, tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. Na jihu Čech kvůli očekávaným vysokým teplotám pořadatelé ruší nebo omezují některé víkendové akce. České dráhy zrušily jízdy parních vlaků kvůli vysokému nebezpečí vzniku požárů. Taky Jindřichohradecká úzkokolejka omezila program festivalu Bystřička. Třeboňští rybáři pak kvůli vedru zrušili oslavy Světového dne rybářství. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Rusejovou.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Slyšeli jste to teď sami, kvůli horku se ruší víkendový akce. Tak to léto začíná mít pořádný grády. Dneska celý víkend to bez opalovacího krému, taky slunečních brejlí a nějakého toho cool kloboučku nebo kšiltovky rozhodně nepůjde. Chraňte se, dávejte na sebe pozor, protože sluníčko nás bude doslova grilovat. A dneska jasná obloha, teploty mezi 32 až 37 stupni Celsia. Na zítřek pozor, tam se to může přehoupnout až nad 40 stupňů.
1: Hit Radio FM Plus.
0: No a my pokračujeme dál v našem éteru, jdeme si to užít a další hodinu otvíráme s Imagine Dragons. Uhu.

0: tak všechno mám.
1: Blízko a kapela Poetika na Hit Radio FM Plus a my od Poetiky teď půjdem ke zvířatům, ke zvířecí kapele, k jelenům, tak jsem to myslela. Pokud máte doma malí fanoušky kapely Jelen, tak vás potěším, samozřejmě i rodiče, to je jasný. Jestli náhodou jste třeba takový, jakože pouštíte kapelu Jelen v autě a ty děti si to zpívají, tak rozhodně zbystřete, protože 27. června, tedy už zítra, se v Příbrami koná Jelen Fest. No a nebude to jenom obyčejný koncert. K tomu jsem se chtěla dostat. Kapela totiž letos připravila festival pro celou rodinu, takže právě i pro vaše děti. A ty se můžou těšit právě na speciální jelení koncert. Chybět nebude ani autogramiáda, tombola, ani spousty další zábavy. Večer pak přijde na řadu velká jelení show. Vystoupí taky Tereza Balonová nebo písničkářka Adela Orlová. Areál se otevírá už ve 3 odpoledne. Vstupný je 990 korun pro dospělí a děti od 12 let. A děti od 3 do 11 zaplatí 390 korun. Ale rozhodně se máte na co těšit. Jestli ještě třeba nemáte plán právě na zítra, na sobotu, tak tohle může být krásný rodinný výlet do Příbrami.

0: 10 hodin 24 minut jste si rádiem FM+. Je pátek, začínají našim milým žákům a studentům letní prázdniny. No a někdo má i ty prázdniny už dřív. Třeba někdo z kolegů, že jo? Třeba takový David Brabec, kterýho zdravím stejně tak, jako všechny ostatní, včetně personálu a taky vodáků do tábořiště v Dobršíně na Otavě. Pánové, využívejte, mě přišla nádherná fotka. Závidím samozřejmě, co člověk může dělat, no. Ale hlavně se mažte, kluci, nejenom zevnitř, ale i zvenku, pro boha, ať nejste vařený, jak nějaký humr nebo na grilovaný kuře, panečku. A teď jedna praktická informace i pro ostatní. Vody je letos obecně spíš míň. Na západě Čech je pořád dobře sízná, třeba Berounka, na Otavě se dá jet hlavně úsek ze Sušice na Horažďovice, takže Davídku, já si myslím, že dneska to zvládnete na jedna potržena, ale místama počítejte všichni ostatní s kamením. Naopak Horní Otava nebo menší řeky jsou už kvůli nízkému stavu vody místama nesízdný anebo jenom hodně obtížně. Tak tolik vodáci, jak se zdraví, jdeme dál na další muziku a já říkám ahoj!
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestar hru právě začíná. Hraj na www.velkakinovizva.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na Prodoma.cz.
8: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
9: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně Hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz. Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
10: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
11: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness klub Plzeň.cz.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
16: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,
17: cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Navždy mladej by chtěl být někdy naprosto každej, stejně tak jako v posledních dnech nespocenej. Jste s Hit Rádiem FM+, od mikrofonu vás zdraví Bára Plinzelner. Máme 10 hodin 35 minutek, no a jak říkám, přišla k nám vlna veder. A tak se spoustu z nás řekne, kde se vlastně vzali. Zase to bude nějaký ten jev El Niño nebo La Niña a tak dále. Jenže tentokrát je to trošku jinak. Meteorologové říkají, že za tyhle tropy, co aktuálně jsou, může hlavně takzvaná tepelná kopule. Zní to složitě, ale my si to představíme naprosto jednoduše, a to obyčejnou pokličkou na hrnci. Nad Evropou se totiž usadila oblast vysokého tlaku vzduchu, která nepustí dovnitř ten chladnější a ani déšť. Nic. Slunce tak může několik dní v kuse pořád přitápět a přitápět a teploty pak lezou klidně až ke 40, což nás zřejmě čeká už zítra. Takže tentokrát žádnej El Niño, vynikem je tepelná kopule. A protože nás čeká opravdu horký víkend, jak jsem říkala právě teď, nezapomeňte prosím vás hodně pít, schovat se občas do stínu a když už musíte ven, tak pokrývku hlavy, opalovací krém a rozhodně nic nepodceňujte. No jo, bude to velký, bude to horký, bude to wow.

0: Kapela Miraj, Volám, Hit Radio FM Plus, Bára Plinzelner s vámi. Máme 10 hodin 44 minut a my půjdeme za chviličku pařit. Za chviličku ne, teď hned. Kam vyrazit? Tak schválně, kdo z vás u nás tenhle týden ulovil lístky na činasky? Rozdávali jsme totiž skoro každý den a dneska je konečně ten den, kdy činasky po 3 letech vyráží na letní open air turné a večer rozezní Klatovy, konkrétně Klatovský amfiteátr. A jestli jste nevyhráli, vůbec nemusíte smutnit, protože jsem aktuálně koukala na web a pár vstupenek je podle pořadatelů ještě v prodeji. Takže i rozhodnutí na poslední chvíli může rozhodně vyjít. Areál se otevírá už v 5 odpoledne. Čeká vás autogramiáda, kapela Nedivoč, taky zábavný činasky kvíz DJ Friky a od 8 večer téměř 2hodinový koncert kapely činasky. A ještě jedna praktická věc, na místě se platí čipem, který je součástí vstupenky, takže si po příchodu jenom dobijete kredit a nemusíte vůbec řešit nějakou hotovost u stánku. No, tak si dneska v Klatovech všechno pořádně užijte, celý ten činaskovský program, ježišmarja. To jsem vymyslela nějaký nový název. A jestli se tam chystáte, dorazte radši s předstihem, ať v klidu zaparkujete, projdete si areál a nic z programu vám neuteče. Takže se vidíme dneska od 5 v Klatovech na kapele Činasky.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
12: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
13: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
14: Farma Park Dobřany.
15: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
13: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
14: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
16: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
14: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
17: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete s
20: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
20: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
1: Hit Radio FM Plus.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Máme chvíli před 11. dopolední, jste zítra Rádiem FM Plus a na řadě jsou zprávy s Kubou. V nich se dozvíte, že náš plzeňský kraj má svoji online pohotovost. Jak funguje a další podrobnosti už za malou chvíli. Teď jdeme držet taky pohotovost, ale na silnici, ať víme, kde je trouble. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v Karlových Varech, a to v ulici Sokolovská, kde je nehoda dvou osobáků, tak místem rozhodně opatrně. Stejně tak jako na D6, a to z Chebu na Vary, 141,5 kilometr, kde je porouchaný vozidlo. A tak rozhodně nohu z plynu. A jestli víte o něčem dalším, tak pište na náš WhatsApp a držte celkově hlídku vlastně, protože odpoledne vám můžeme zase přinést plnou nádrž za 2000 korun. Číslo na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slavy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
11: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Obyvatelům Plzeňského kraje začala sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je nepřetržitě všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se mohou zdarma spojit kdykoliv a kdekoliv, když využijí videohovor, chat nebo klasický telefonát. Stačí jednoduchá registrace. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která ale už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát s Bosnou a Hercegovinou.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Tak jste slyšeli od Kuby, rekordy už nám padají a padat nejspíš ještě v tyhle dny budou. Teploty dneska do 37 stupňů Celsia a skoro jasná obloha. Zítra nám to půjde ještě výš, a to až na 40 stupňů. Tak do kabelky nebo baťohu, opalovák, brejle, šátek nebo jinou pokrývku hlavy a taky petku s pitím musíme pít.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Začíná čas obědu, tak než si začnete vybírat, co si dáte dobrýho, tak házím do placu před krm Lost Frequencies.

0: tohle byl Xindl X a Mirka Miškechová a Cudzinka v tvojí zemi na Hitrádiu FM+. Hej, ako teraz, dobre? Nevrátíme se k českému jazyku. Jste z Hitrádiem FM+ a Bárou Plincelner, máme 11 hodin a 14 minutek. A my se teďko flashbackem trošku vrátíme do 90. ale záměrně a schválně. Protože my jsme naposledy v podcastu Vypalovačka v rámci Hitrádia 90. řešili různý sitcomy a taky seriály právě 90, které jsou vlastně kultovní. Například seriál Hospoda, taky Dobrodružství kriminalistiky, Nováci z divočelá země, nebo třeba Hříchy pro Pátera Knoxe a tak dále. Ale mě zaujal jeden, a to je Život na zámku. Pro někoho to mohla být neskutečná nuda, ale já se s dovolením teďko s Markétou a ostatníma ráda zavzpomínám, protože já se v tom úplně vidím, jak mě to nebavilo, ale vlastně si na to vzpomenu, protože jsem byla nucená na to koukat s mojí maminou. Takže doufám, děvčata, hlavně vy, dámy, i když teď trošku prozradíme, že i pánové kolegové koukali s maminkama, a pojďme si to připomenout společně.
1: Co víte o životu na zámku? K životu na zámku mám nic, jednu veď poznámku. Nevíš nic?
2: Já vím, že to běželo, že na to koukala babička,
1: to byl
2: maminka.
1: To zase takovej seriál jako pro babičky, no. A já jsem to
3: většinou. A pro Kleina
1: chytla
3: taky, ale že ano, tak čumila taky.
1: Taky jsem na to.
3: Koukal jsem se na to s mámou, teda jsme
1: Kateřina
3: se na to koukali.
1: Kateřina Hrachovcová, Tomáš Tepfr, Macháčková.
3: Kateřina Brožová,
1: ta hrála takovou Tepfr, to si říkala.
3: Jiřina Jirásková tam byla.
1: Hrála babičku tam. A ještě víte, kdo tam hrál? Bratra Kateřiny Hrachovcové.
3: No jasně.
2: Leonardo DiCaprio.
1: No, počkej, otázka pro Iva.
2: Nevím.
3: Napovědač Nasky?
2: Malátný, jo.
3: No ten druhej.
1: No ten druhej.
2: Táborský.
1: No tak ten třetí.
3: Ten, co už tam dávno
1: no,
3: není.
1: Petr Reichert, vlastně původní, to byla taková
2: jasně
1: jako jeho role, a oni podle mě využili trošku jako popularity Činasky, že ho tam nasadili, anebo naopak, že Petr Reichert čel do seriálu, aby Činasky byly populárnější.
0: Těžko říct, jak to ve finále bylo. Ale jak říkám, já se úplně vidím stejně jako ostatní, jako Michal Lucka s mámou na tom gauči. A já to vlastně ve finále prožívám. Ty různý konflikty, ty levárny tam. Trošku taková mírná, až bych řekla telenovelka. Malinka. Tak tohle je podcast Vypalovačka z Hitrádia 90. Poslechněte si, pro nás lidi z 90. je tohle doslova zlatý grál.

0: mí.
1: Krásný páteční dopoledne přeju všem na západ Čech. Hit Radio FM Plus a Bára Plinclnár s vámi. A teď jedna důležitá informace pro všechny, kdo se dneska chystali na Janu Kirchner do plzeňského Lehára. Kvůli tím brutálním vendrům se totiž koncert dneska ruší a přesouvá. Nově se uskuteční 11. září. Takže jestli už máte lístky z předprodeje, tak ale úplně v klidu. Platí i na novej termín, nemusíte vůbec nic řešit. A kdyby se vám náhodou v září nehodilo jít toho 11., tak je můžete vrátit přímo v Leháru. Pořadatelům je to samozřejmě líto, ale zdraví a bezpečí jsou v tomhle počasí prostě přednější a důležitější, co si budem povídat. Takže dneska se radši schovejte někam do stínu, dejte si něco dobrýho a hlavně pitný režim důležitý. A Janu Kirchner, tak tu si užijeme o pár týdnů později.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
6: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis. Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Hit Radio.
14: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Plus. Máme 11 hodin 37 minutek k tomu. No a teď tady máme jedno takové upozornění. A je docela důležitý a hlavně pro všechny z Karlových Varů, co dneska byli v okolí nemocnice, nebo ještě jsou třeba, myslím ty karlovarský samozřejmě. A něco se vám tam třeba dneska nemuselo zdát úplně standardní. A protože právě teď v dopoledních hodinách tam probíhá plánované cvičení integrovaného záchranného systému, no a scénář dokonce simuluje anebo simuloval požár v budově karlovarský nemocnice. Takže rozhodně to cvičení vy se nemusíte bát, jestli jste šli okolo a nebo jste se tam pohybovali a nebo pohybujete, tak jenom abyste o téhle informaci věděli. Cílem je prověřit připravenost a taky spolupráci mezi záchrankou, hasiči a policií. Takže ještě jednou, jedná se pouze o cvičení a pro pacienty, návštěvníky ani veřejnost to není žádný nebezpečí. Takže v areálu nemocnice jeho okolí se může stále i teď pohybovat větší počet vozidel a příslušníků právě integrovaného záchranného systému. Takže všichni prosí o respektování pokynů zasahujících složek, teda všichni tím myslím hasiče, policii a zdravotnickou záchrannou službu, a že děkujou za pochopení. No samozřejmě, my děkujeme za informaci, kterou jsem ráda takhle předala dál na západ Čech, a všichni víme, co se tam děje, a samozřejmě, že tohle budeme respektovat, protože jsme rádi, že vás máme.
1: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát léky.

0: Bad Dreams a Teddy Swims na Hit Radio FM Plus je 11:45. Parťačku vám dělala Bára Plinsolner. Jo, dělala, protože je čas předat štafetu dál. A to Pelnymu, který má pro vás připravený srdcovky úderem 12. hodiny. A když jsme u těch kolegů, mrkněte na naše sociální sítě Hit Radio FM Plus, kde máme tým našich moderátorů vygenerovaných jako učitele. Takže za jaký tým budete kopat? Já jsem čeština, já ji fakt měla ráda, je to divný, hlavně někdy si vymýšlím takový slova jako FLV, který nedávají žádný smysl. Ale to nevadí, já ji opravdu měla ráda. Jo, já jsem divná, já vím, ale vy si tam můžete najít toho svýho moderátora, který kope za ten konkrétní předmět. A když jsme teda u toho Jirky, když na mě tak hezky plynule naváže, no tak toho budete úplně milovat, protože ten kope za tělocvik. Další, mrkněte. Já jsem chtěla říct další moderátoři a předměty, takže tak. Mrkněte na sociální sítě a dejte like, protože je to opravdu fajn. Je to vtipný, my jsme zavzpomínali. No a to je teď už jenom popřát všem těm žákům a studentům, ať užívají nádherný 2 měsíce. Ježíš Maria, kdybych mohla vrátit čas, panečku. Nic, nebudu zdržovat. Mějte se krásně, my se uslyšíme zase zítra ve 13:00, tak se do té doby neupečte. Čau.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia FM Plus. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejný Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Vyplatí se to.
7: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
8: Taky nechcete končit léto větou.
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
18: Tak sáhni pro mobil.
19: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
20: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
19: Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
20: Více na předplatné na kávu.cz.
21: Ptáš se tak, kterou cestou.
16: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
18: všude zdejší, všude je fajn.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
0: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
22: Našli jste, jsem tady.
0: I takhle zněla dnešní snídaně.
22: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
0: No to je právě to.
23: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
22: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
0: ne? Určitě ne.
22: No určitě ne.
0: Určitě ne.
22: Tak pojede na 4, no.
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio FM Plus.
24: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále pozor na nehodu v Karlových Varech. Stala se v Sokolovské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Místo by mělo být s opatrností průjezdné. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlive.cz. Moc sa na vás teším.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přejelce Raňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
12: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
11: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státní zaměstnání. Ten má podle tvůrců ze řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám.
1: Západočeská metropole opět obnoví část svého vozového parku. Město objednalo přes 30 nových trolejbusů za více než 620 milionů korun. Plzeňská Škoda Electric vozy dodá do roku 2028. Moderní trolejbusy nabídnou vyšší komfort a jízda bude celkově díky novému vybavení bezpečnější.
13: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Horké a slunečné, takové bude páteční odpoledne u nás na západě Čech. Bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami mezi 33 a 36 stupni Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: 12 hodin, 2 minuty, je to tady pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovku i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short. No a zároveň dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, samejma jedničkama to se umí chlubit každý, ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? já nevím, dvojku schování, propadli jste z nějakého předmětu, prostě stalo se vám to. Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dudku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Teď jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
7: Hit Rádio FM+.
14: A teď srdcovka číslo 1. Life is too short. Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: Tresit, Life is too short, a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si doteď říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Never ending story.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s čím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou důtku a dvojku schování, ačkoliv do dneška to nechápu, já byla hroznej zprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777. A já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky Spice Girls, jenom pro vás, Wannabe, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit. Děvčata, holky, masakr teda. To je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmlátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorňácí. Dejte vědět, 777-937-777. A my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981. Tohle je hit, který už má šediny v roce 2026. Ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte. Jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni prusaráři hands up!

0: Hitrádiu Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský nebo na dívčí a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu. V kterým? Mrazík! Určitě, Nasťo, ty zmije jedovatá, určitě, to je z Mrazíka, ale hezky, dobrý. Jinak hemží se mi to tady se mýma dvojkama a trojkama schování, tady ještě v rychlosti Eva, pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dotku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny. Šla jsem to říct nejdříve taťkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva. To je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řeknete i vašim dětem. Jo, někdy, až budou dospělí samozřejmě, tak se taky pochlubte. Díky moc za všechny zprávy, které jste mi poslali. Jsem rád, že tady nemáme jenom vzornou třídu, ale že jste si užili taky trošku srandy v těch školských letech. My si dáme za chviličku srdcovku na přání. Která to dneska bude? Tak to nevím. To nevím, no. Ale protože je pátek, tak bude narozeninová. Takže ještě v rychlosti 777-937-777 napište mi rok, ve kterém jste se narodili a já z toho roku zkusím najít nějakou fakt jako topovou věc. Za chviličku, srdcovka na Hitrádiu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
7: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
8: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatná.cz.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is falling down.
1: Leon je zitem Don't Worry, je 12 hodin 34 minut, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru, připravte si mobilní telefony.

Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchů, anebo Prince. Jo, klidně ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch nebo Prince. A úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis. Což nevadí, ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první, byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte si volume doprava. Vykašlete se na to, že se venku nedá dýchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a Ghostbusters!

0: Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd, ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi, srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Plnář, jsem moc rád, že posloucháte Hit Radio a že i ten poslední den školy trávíme takhle společně, že vzpomínáme i na školní průšvihy, vzpomínáme na krásné hity, no a my v tom dál budeme pokračovat. Do 13. hodiny nabídnu ještě například Bruno Mars, nebude chybět ani skupina Krištof, no a když už teď bylo těch pozorování hvězd, tak jenom kdybyste chtěli, tak dneska v noci bude asi 30 stupňů, takže kdy jindy vyrazit někam na vyhlídku a pozorovat noční oblohu než dneska, protože ta tropická noc, kdo ví, jestli náhodou není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny, je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon skválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
4: Zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle píseň stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme také na aktuál.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení právě teď čeká na sjezdu z dálnice D6. Dávejte si pozor na exitu 126 směr Karlovy Vary. Překáží tam porouchané vozidlo a doprava zpomaluje. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus. Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Regionální volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
4: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
3: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých. Dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Plzeňský kraj spouští online pohotovost. Služba lidem umožní bezplatnou konzultaci s lékařem v klidu domova. Určená je jak pro dospělé, tak i pro děti z našeho regionu. Zájemci se mohou jednoduše registrovat na webu pohotovost.pk.cz a dostupná je služba také přes aplikaci Anycare. Cílem je ulevit klasické zdravotní pohotovosti.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
5: Předpověď nám na odpoledne pro západ Čech slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu bez deště i přehánek. Teploty se budou pohybovat od 33 do 36 stupňů. Hit
0: Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Po obědě pokračujeme dál, 1 hodina odpoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo. Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak vy jste taky nebyli úplně svatý, ne, tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Radio. Tak se pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Nebojte se, pořád posloucháte Hit Radio, jenom je nám možná trošku horko a tak jsme se maličko zbláznili, ale proč ne, teď nám začínají prázdniny. Rok 1984, Pepa Melen, nádhera.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout 40, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat 50, když možná, ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Si myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože to nemá vlastně jako smysl. Dáme si Imagine Dragons s hitem Radioactive. Venku to bude o víkendu taky tak trošku radioaktivní. Tohle je hit z jejich úplně první debutové desky. A stojí za to. Tak si ho užijte. Jsme Hit Radio. Je pátek odpoledne.

0: Lasgo na Hit Radio, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde. Belgie jasný favorit skupiny a teď dokonce to vypadá, že by ani nemuseli postoupit stejně tak jako Česko do vyřazovacích bojů. Úlet, mazec. Je před nima například i Egypt, i Irán. Já si říkám, že těch překvapivých výsledků je letos teda na šampionátu až. No a pro nás to teď bude ještě náročnější, protože pokud sledujete fotbal, tak určitě víte, že Patrik Šik, náš útočník, pověsil repre kopačky na hřebík a my tak musíme najít někoho, kdo si vezme dres s legendárním číslem 10 na sebe a s ním i zodpovědnost. A nebude to nic jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů a tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Klikni! Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Miluju nový místa se skvělou kávou.
12: Jo, Kapka.
11: Co je Kapka?
12: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
11: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
12: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
11: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
12: Předplatné na kávu.cz.
13: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
11: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem.

Larson na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Rádio. Už jste v autě? Dneska to bude jako náročnější než jindy. Hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo? Protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Rádia. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpolední show.

0: Dašel si ten hosty na Hit Radio. Bude 2:45. Jestli máte na sobotu nějaký plány, nebo i na neděli samozřejmě, chcete vyrazit na nějaký koncert, festival, doporučuju, podívejte se vždycky na sociální sítě, popřípadě na internetové stránky, jestli náhodou to nebude zrušený, protože v Česku se spoustu akcí ruší kvůli těm 40, protože samozřejmě víme, že to je o zdraví. Co se ale neruší, tak se neruší velký koncert skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí to svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý, a tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindle X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
10: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
11: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
12: Pazdár, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
13: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
14: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
15: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
14: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
16: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
17: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
18: Co to je?
17: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
18: Ideální na léto s kámošema.
17: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
18: Tak to beru.
17: Když hry, tak Mironet.

0: Ty. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Be Mine na Hit Rádiu. Za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení teď hlásí Maty na Klatovsku. Pozor si, tam dávejte na příjezdovce do Železné Rudy směrem od Nýrska. Pracují tam silničáři a krátce vás drží. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
4: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
3: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Benzin Natural byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Oficiálně odstartovala výstavba obchvatu Plas na severním Plzeňsku. Jeho hlavním úkolem bude odvést tranzitní dopravu mimo centrum obce a historický areál tamního kláštera. Řidiči se navíc v budoucnu zcela vyhnou obávaným serpentínám. Součástí obchvatu bude unikátní a vůbec nejvyšší silniční most v Česku.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
5: Během odpoledne u nás na západě Čech bude dál většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty dál zůstávají vysoko. V maximech dnes naměříme kolem 630 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: 2 hodiny odpoledne. Pátek, vysvěcení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň. Gautier a Kimbra, Somebody That I Used To Know, a pak se do toho pustíme. Tak jsem zvědavý i na vaše názory. Jsme Hit Radio.
8: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Dvě hodiny odpoledne s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vždycky takhle ve dvě odpoledne probíráme zajímavá témata. Já se vždycky ptám na váš názor, protože na tom mě záleží úplně nejvíc a hlavně mě to taky zajímá, jsem trošku zvědavej. A dneska tady mám...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené o letních prázdninách. Ty jo. 31%, úplně jako na rovinu, je na mě až dost vysoké číslo. Tak jak to máte vy? Co si o tom myslíte? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. A pojďme se teda o tom trošku pobavit. Máte vy dovolenou s dětma vždycky jako procházku růžovým sadem? A nebo už cítíte takový malej tlak, když sedáte do auta, pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte pokoukávat potom vedle a začínáte se tam hádat přes okýnko, pak se podíváte na druhou stranu, tam vidíte ten tón, nebo slyšíte ten tón, jakým se na vás dívá vaše partnerka, pánové, že jo, to je prostě vždycky, nedívej se na mě tímhle tónem, to známe úplně všichni, tak... No, jak to je u vás doma? Dejte vědět, mají vědci pravdu? A nebo ne? Je 31% to reálné číslo? Díky, dejte vědět. Takhle, dáme si dva hity a pak to probereme, ale už tady koukám na zprávy a tam, haha, jenom 30%, tak ty jsou úplně mimo. Tak uvidíme.

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent. Ale ano, za vše může tchýně. Výborně. 31%. Je to reálný číslo nebo ne? Tady jsem někdy viděl, byla taky moc hezká zpráva. Tady. To znamená, že 69% lidí jezdí na dovolenou solo. Logicky, ano. Co hlasovky? Pojďme si poslechnout vaše příběhy.
2: Krásné, dobré odpoledne přeju. No samozřejmě, já bych taky typovala, že to je víc než 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej, prostě, tak jsme se tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že kdyby ten pohled měl nože v sobě, tak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
0: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá, jo? Takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to uděláme sami. Uděláme to tak, aby byste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, po případě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Dobrý, co? Jenom tak. Mírnix, týdnix. Tak když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Rádiu.
1: Poetika na Hit Rádiu, mám pocit, že tě ztrácím, za chviličku Purple Disco Machine.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A jdeme to rozseknout.
2: Vědci
1: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777937777, tak...
2: Vědci
1: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. Jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která sem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu. Takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech. Tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí ve dvě. Pravda nebo bullshit na Hit Rádiu.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátějí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no a tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojedeme na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pět minut po půl třetí posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo 24. června.

0: Dneska můžou být na plný koule jenom dvě věci. Rádio a taky klimatizace. Páteční odpoledne my společně odstartujeme prázdniny, budeme hrát podle vás, takže už teď klidně pište na náš WhatsApp 720 870 237. A když tam k tomu přidáte i nějakou dopravu, tak vás odměníme plnou nádrží. Za chviličku začínáme.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Goodbye Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já, mějte se krásně, vču, pohodový zbytek dnešního dne, úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninový srdcovky roku 2026, no tak těším se na to moc, kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Já to připravím, ať si ty první prázdninový srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně, užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak si mějte. Žijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Hit Radio.
9: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu FM+.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda teď brzdí provoz na dálnici D5. Opatrně na kilometru 8 směrem od Prahy na Plzeň, kde se srazily dva osobáky. Kolona je až ke sjezdu na Rudnou, tak tam počítejte se zdržením. No a pozor taky na trase Klatovy do Mažlice. Na průtahu k Dyní došlo ke střetu osobního auta s autobusem, projíždí se tam jen kyvadlově. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky nepomuk.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je přesně 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro Západ Čech a Bára Purkartová. Po dlouhých 14 letech v Karlovarském kraji končí odchytová služba pro zvířata. Podle jejího zakladatele jsou na vině zdravotní obtíže i řada dalších komplikací. Co bude dál s toulavými psy a kočkami, teď řeší asi 30 měst a obcí, které odchytovou službu využívaly. Města na západě Čech se snaží ochlazovat rozpálené ulice. Kropící vozy vyjeli třeba v Plzni, jak nám potvrdil i primátor města Roman Zarzický.
11: V těchto parních dnech, kdy hrozí riziko nebezpečí pro všechny spoluobčany, jsme poslali kropící vozy do centra města a přilehlého okolí. Včera jsem se také potkal se starosty městských obvodů a poprosil se mi, aby jsme získali kapacitu ještě nad rámec tohoto opatření od dobrovolných hasičů. Zároveň samozřejmě platí, že v provozu jsou všechna pítka, mlžítka.
0: O víkendu by teploty mohly překročit i 40 stupňů Celsia. České dráhy se začátkem letních prázdnin posílí kapacity vlaků. Cestujícím už dnes a během víkendu nabídnou stovky míst k sezení navíc. Jde hlavně o spoje z Prahy na Moravu, také z Prahy do Českých Budějovic nebo k nám na západ Čech.
12: Fotbalový servis.
13: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 94 hostili sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo více než 3 milióny 605 tisíc diváků. Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
14: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Taky zítra bude u nás na západě Čech horko a slunečno. Předpověď slibuje jasnou oblohu a teploty budou dál stoupat. Dostanou se mezi 34 a 38 stupňů Celsia. Tolik předpověď na sobotu, teď už je tady se mnou i Kuba Rada a začíná páteční divoký západ.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Hezkej pátek všem, 2 minuty po 15. hodině, to je aktuální čas. Od Aše až po Prahu, dokonce i Hluboši, nebo Hluboši, víte vedle čeho?
17: Nevíme.
16: No, tak se podívej do mapy. Ladíte divoký západ, který uvádí nejotravnější věty rodičů během prázdnin. Taky zrušíme veškerou víkendovou kulturu a budeme hrát podle vás, to je jasný.

0: Rádia FM Plus, a i když nám škola skončila, tak my jsme si tady dali takovou malou lekci zeměpisu. Já jsem totiž dneska tady zdravil do obce Hluboš, která je na Příbramsku a je nedaleko nechvalně známé obce.
1: Proč pak nechvalně?
0: Protože má nechvalně známý název.
1: Takový hambatej, že jo?
0: Ano, a Bára teda jako na první dobrou netušila vůbec, o co jako tady jde, pak se koukala do mapy a koukala, tak řekneš,
1: já jsem ten... koukala a já se nestydím, že Hluboš je hned vedle Pičína. Takhle zhruba jako 25 kilometrů jihozápadně od Řitky.
0: No... Hele, krásný, já jsem se bál, že to neřekneš, jako moc se mi líbí, jak posouváš své hranice toho, co zvládneš říct. Bára je totiž hrozně slušná a jako neříká zásadně sprostý slova, když už tak třeba první dvě písmena. Jinak jako neuslyšíte od Báry sprostý slovo. Já jsem si tady teda Pičín s dovolením našel, protože jsem si říkal, dobře, tak když už tady jako z nich máme srandu, tak pojďme se podívat na to, jak ta obec vypadá. Hele, to je ale ukázková obec, jako jednak nádherný dětský hřiště. Každý druhý tam má bazén na zahradě. Všude zeleň, velký fotbalový hřiště, multifunkční hřiště. Jestli nás slyší někdo jako z Pičína, kdo bydlíte v Pičíně, klidně dejte vědět. 720, 870, 237, jak se vám tam žije, jak se tam dneska máte, jestli jste rádi, že o vás mluvíme.
1: Přesně tak, aby ostatní, co byste se chtěli podívat, jak krásná vesnička to je a co všechno nabízí, jděte na jejich webovky www.pičin.cz.
0: Počkej, já ještě jako vysvětlím, kde se ten název vzal, protože to samozřejmě jako musíme říct, jo. Pochází to nejspíš z latiny a jsou dvě vysvětlení. Protože je tam hodně rybníků, tak údajně jako rybník se řekne tak nějak podobně. A pak je tu druhé vysvětlení, že je to údajně moc hezké místo. Takže pičin.cz.

0: No jak to vypadá na těch silnicích prázdninových, tak to vám povíme právě teď.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. O vážné nehodě nám na WhatsApp píše Pavla. Došlo k ní na Tachovsku v Chodském újezdě. Bouralo tam osobní auto, které se převrátilo na střechu. Jsou tam i záchranné složky, tak si tam dávejte pozor. No a dál opatrně taky na dálnici D5, kde se nehoda řeší na kilometru 8 ve směru na Plzeň. Tam jsou v sobě dva osobáky. Další info z dopravy můžete psát k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
0: Za vaše dopravní info máme i dneska odměnu, a to 2000 korun na pohonné hmoty, na nákup pohonných hmot, plná nádrž. New Diamond za chviličku, no a vydejte vědět, jak to na těch vašich cestách vypadá.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
10: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na mss.plzeň.eu.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Neil Diamond, Two Friends, a když je ve školách už volno, nejspíš zamčeno a ani uklízečky už tam nebudou, tak my rozhodně v pátek nepolevujeme, nemáme volno, hrajeme podle vás 720, 870, 237, teď je prostor si nechat zahrát cokoliv a třeba i někomu něco vzkázat, tak napište na náš WhatsApp nebo klidně zavolejte, mezi tím ještě Lucie, mě to hrozně připomíná Večerníčka tohleto. Tady je Marie, hezký pátek.

0: Lucie, Marie, divoký západ, Hitrády FM+. A taky pátek, my hrajeme podle vás, napsala Lenka, která prosí něco od Evy Farny, ideálně, kdyby šlo Neříkej, co má se stát, protože si tu písničku úplně zamilovala a to na tom koncertě v Edenu prej jako vůbec nebyla. Kdyby tušila, jak to bude skvělý, tak si ty lístky koupila taky. Hele, jsem na tom úplně stejně, já jsem to taky jako trošičku zapek a říkal jsem si, dobře, tak prostě Eva v Edenu. Jako, já mám pocit, že v Edenu už jsou dneska všichni. Za chvilku tam půjdu taky jako vystupovat.
1: To dej vědět, koupím si lístky.
0: Děkuju. No ale samozřejmě, jako když pak se mluvilo o tom teda čtvrtým přidaným koncertu, tak jsem říkal, hele, jestli bude, tak jako půjdu stoprocentně, protože to chci vidět. Nebyl teda bohužel. Mimochodem, ještě k tomu přišla jedna zpráva. Dneškem oficiálně začíná období, kdy děti nemusí do školy. A rodiče začínají přemýšlet, jak je zabavit. Já jsem si to blbě přečet a říkám, tady je někdo fakt dobrý rodič, protože já jsem čet, že začíná období, kdy děti nemusí do školy a rodiče přemýšlí, jak se jich zbavit.
1: No, ono se to nevylučuje.
0: Nevylučuje, ano, no tak pojedeš na tábor, hele. Prej už dělají i 3 týdny tábory, to je boží, rodiče musí být nadšený.

0: Boží, Radio, ten tady je divoký západ, Hitrády FM+. Dneska se rozdávalo vysvědčení. My jsme tady poslední dva dny jako fakt urputně i s vámi řešili, co dát učitelům. Nakonec jsme skončili u lahve, u čeho jiného taky. Ale co mě překvapilo, Báry Malej si totiž dneska ze školy přines dárek od učitele. Vlastně jako opačně.
1: A dárek, o kterém já jsem nikdy neslyšela, že by se dával. To, že dětičky si domů přinesou propisku, to je jakoby za mě běžný. Ale náš malej si donesl kartičku, která ho v příštím pololetí v další třídě opravňuje k tomu, aby si smazal známku, která se mu nebude líbit. Třeba tu, která by mu zhoršila průměr.

0: říct jednička, to asi jako úplně nebude. Počkej, a tuhle tu jako kartičku dostal každý žák v té třídě?
1: Ne, oni měli nějakou celoroční soutěž a ty výherci tak vlastně získali takovýhle bonus.
0: A tušíš, kolik jich bajvočko bylo?
1: Myslím si, že tak kolem 5-6 dětiček to vyhrálo.
0: Takže je to jako limitovaná edice, exkluzivní záležitost. No ne, já bej tvým malým, tak samozřejmě všechny ty kartičky vykoupím, že od těch dětí jako.
1: Nebo prodám.
0: No, kdyby to nešlo po dobrým, tak to pepozlím.
2: Dopravní hlídka Hitradia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
9: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
16: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
17: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
17: Více na předplatnenakavu.cz.
18: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
19: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

Kulaj a Trips, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Mára chystá na 16. hodinu aktuální zprávy, jestli čekáte něco vtipného, tak výjimečně to bude na vážnou notu, protože s tím, jak na víkend se na nás chystají všechny ty vedra, tak přibývají taky zákazy, to, co nesmíme, a ruku v ruce s tím i pokuty, co nám za to hrozí, to, abyste se tomu vyvarovali. Ano, sucho nás bude trápit až do neděle, detaily k tomu, k zákazu rozdělávání ohňů třeba, tak ty vám dáme v 16 hodin, buďte dál s náma. No a teď je tady trošičku symbolicky Adele, Set Fire to the Rain.

0: Imagine Dragons, hezký odpoledne, 16. hodina je tady za chviličku, zprávy nachystané a mrknem taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dálnice D5 taky teď hlásí nehodu. Stala se na kilometru 24 směr Plzeň, kde se srazila dvě auta. Je to v levém pruhu. Za info děkujeme Jirkovi. Kolona je pak na D5 v úrovni Rudné, stojí se tam v obou směrech. A nehoda se řeší taky na Tachovsku v Chodském újezdě. Tam havarovalo osobní auto a silnice je průjezdná pouze Kyvadlově. Další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
3: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Nemocnice jsou připravené na extrémní teploty. V posledních dnech jim výrazně přibylo pacientů. Často jde o kolapsové stavy, úpal a úžeh nebo zhoršení chronických onemocnění. V ohrožení jsou hlavně seniori, malé děti nebo těhotné ženy. A kvůli vysokým teplotám u nás na západě Čech začalo platit zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Na vině jsou nejen vysoké teploty, ale taky sucho v přírodě. Tady je hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
11: Extrémní sucho a vysoké teploty vytvářejí v přírodě slova tikající bombu, kdy k neštěstí stačí jedna jediná jiskra. Spolupráce a zodpovědnost každého z nás je tedy teď opravdu klíčová. A proto bych chtěl moc požádat veřejnost o dodržování všech stanovených zákazů. Bohužel jakékoliv jejich porušení lze považovat za přestupek, přičemž fyzickým i právnickým osobám za takové jednání hrozí finanční sankce až 100 000 korun.
1: Zakázané je rozdělávání ohňů v přírodě, odhazování nedopalků nebo používání pyrotechniky. Teplota vody v rybnících a na koupalištích dál roste. Aktuálně se pohybuje kolem 26 stupňů, výjimečně ale až kolem 28 stupňů Celsia. Naprostá většina sledovaných koupališť u nás na západě Čech pak má pořád ještě dobrou kvalitu vody.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Taky zítra nás bude počasí lákat k vodě. Teploty se totiž budou pohybovat mezi 34 a 38 stupni Celsia. Celý den bude jasno nebo skoro jasno bez mráčku, bez deště i bez přeháněk. Dál si užívejte páteční divoký západ.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Hezký odpoledne a parádní pátek, nebudem to protahovat, další muzika je nachystaná. Teď a večer Levels, užívejte odpoledne.

0: Pad hezký odpoledne a de facto první den prázdnin, dalo by se říct, že jo? Tak dneska byly děti podle mě jenom hodinu ve škole.
1: Byly tam krátce.
0: No a tím to celý jako začalo, 2 měsíce volna, ale nenechme se unést tím, že jako 2 měsíce volna a nic, protože rodiče velice často mají tendenci dětem jako připomínat, že ta škola zase přijde, jo? A s prázdninama přichází takový ty jako otravný rodičovský průpovídky, které jako těm dětem znechutí totálně ty prázdniny. Já si to moc dobře pamatuju.
1: No, já si myslím, že teď to děláme taky všichni, jako.
0: Ty jsi taky taková.
1: No jasně, tak takový ty věty typu přečti si aspoň nějakou knížku, anebo zkus něco napsat jenom obyčejně jako rukou.
0: Jo, a opakuješ si aspoň tu matiku během prázdnin, nebo vstávej, prospíš celý den. Opět nejvíc, nejlepší bylo, za chvíli ti začíná škola, musíš si zase zvykat na režim. To se prej používá teda zhruba od půlky července, co jsem tak zjistil. Tak buď teda ty děti hodný, jestli máte taky nějakou otravnou větu, klidně nám ji pošlete na WhatsApp, tohle je Aneta Langerová.

0: Abych to nazval Paci, Paci pro dospělí. Rose a Bruno Mars sladíte divoký západ, minuli, tak to si dáme za chviličku, no a teď se vracíme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Píše Michal, že narazil na novou uzavírku v Chebu. Projet se nedá Křižovnická ulice. Tak děkujeme za informaci. A dvě nehody teď komplikují dopravu na Tachovsku. Osobák tam havaroval v obci Chodský újezd a stejná nehoda se stala taky v Částkově. Buďte na cestách opatrní a další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
0: Moc krát díky za každou zprávu. Na dopravu se podíváme zase v celou.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem. Jenom hity. Hit Radio.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma. Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. I think it's so cute.

Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Ram pam pam, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus. Zdravíme všude tam, kde nás dneska posloucháte. Ať už to jsou vodácký kempy, ať už je to práce nebo řidiči autobusů, jsme s váma všema a hrozně rádi. No a za odměnu vám klidně zahrajeme, co byste rádi slyšeli. Dejte vědět, kde jste, co děláte, jak užíváte pátek, jak trpíte venku možná v těch vetrech. 720 870 237, to je náš WhatsApp. Já vám hrozně rád zahraju to, co si budete přát. Předtím ještě Friendly Fire a taky Linkin Park.

0: Linkin Park a Friendly Fire, divokej západ a pátek. Hrajeme podle vás. Přišla tady fotka od Pavla, který posílá fotku z dílny, kde teda jako maká. Mají tam 8.30 na teploměru. Bez stínu, vevnitř. Aby jsme si jako rozuměli. Což je teda jako pekelný, divím se, že v pátek odpoledne ještě má někdo jako ambici něco dělat, kor teda jako při tomhle. Tak si říkám, pojďme teda zahrát všem těm, co ještě opravdu jako makají někde, co mají třeba na hale nějaký brutální vedro, protože co vím od lidí, který jako dělají ve fabrikách, tak prostě 1.40 jako úplně běžně. Akorát nevím, jestli nás nezabijete.
1: Proč?
0: Já jsem dal Báře na výběr dvě písničky. AC/DC a Kabáty. A Báře evidentně horko není, má pocit, že je třeba jako přitopit pod kotlem. A tak vybrala Kabáty a v pekle sudy válej.
1: Tematický.
0: Jo, super. Tak zdravíme, aspoň nahlas si to dejte.

0: Divoký západ Hit Radio FM Plus, chystáte se na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Příští týden touhle dobou už se lidi budou mačkat u červeného koberce, aby z dálky viděli někoho, koho možná vlastně ani neznají a z dálky si ho vyfotili a pak to všem ukázali na sociálních sítích. Ale když je to baví, hele, proč ne?
1: Doma si to přiblížíš a zjistíš, kdo to byl, kde hrál a tak.
0: Tak to můžu rovnou doma zůstat a pustit si to v televizi.
1: Ne, ne, to přiblíží, to by nebylo. Takový já třeba tu atmosféru miluju.
0: Ne, samozřejmě, jako Mezinárodní filmový festival hrozně fajn. Já tam jako rád jezdím, i když některý místní jako odjíždějí. Nicméně letos nás čeká specialitka, zahajovací koncert, tedy zakončí velká dronová show, to už víme. Já jsem se snažil ale jako zjistit, co v rámci toho zahajovacího koncertu bude. A když se podíváš na stránky filmového festivalu, tak mně se maličko zdálo, že to jako tajej, že to tam není, protože tam je jenom jako napsáno Vary Special Show, ale není tam napsáno kdo a co. Tak jsem pátral, tajný to není, mají to na Instagramu, a vypátral. Jo, bude to směsice interpretů zároveň, který tam asi budou nějak jako různě prostě spolu. Ale multižánrově, jo. Na jedné straně je Dan Bárta, Lenka Dusilová, na druhé straně je Izomandias a Anetix, Vladimír 518, taky Akira, Matěj Rupert, Roman Holý. Mě to dohromady úplně jako neštimuje. Já si to nedokážu představit.
1: Já si to dokážu představit. A o to víc tam chci bejt a slyšet to.
0: No ne, tak si představ, jak tam jako nakráčí Lenka Dusilová, začne zpívat Jsem holka Magor. A do toho přijde Izo a spustí ten svůj slovník. Nemám zpívat.
1: Já jsem se lekla, že to řekneš, to nemůžeš říkat.
2: Na dovolenou?
3: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu.

0: Osvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
3: Farma Park Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

My tady u nás tuhle tu písničku máme pojmenovanou jako I Don't Want You Back. Já si ji teda ale pamatuju pod trošičku jinakým názvem. Ladíte Divoký západ, Hit Radio FM+, Bára chystá zprávy a ty budou lehce erotický, protože i hasiči se přizpůsobujou tomu vedru a tak prej budou odhazovat oblečení. Ano, detaily se dozvíme už za chviličku, počkejte si na zprávy v 17 hodin. Předtím ještě Taylor Swift.

0: Kata a John.
1: S váma je Hit Radio FM Plus. Hezký pátek.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni na Slovanech, na Koterovské jsou v sobě tři osobáky, tak tam určitě počítejte se zdržením. Pozor taky na nehodu na Tachovsku, stala se v Částkově, kde havarovalo osobní auto. A ještě pohled na dálnici D5, na kilometru 39 je ve směru od Prahy na Plzeň odstavené auto s defektem, tak i tam opatrně. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší.
7: Letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno.
7: Když zábava,
6: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
2: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Meteorologové varují před extrémními teplotami. O víkendu může padnout i absolutní český rekord, skoro 40,5 stupně Celsia. Lékaři doporučují, abychom hodně pili, vyhýbali se přímému slunci a co nejvíce omezili fyzickou zátěž. Ti, kdo ji ale omezit nemohou, to jsou hasiči. A vysoké teploty jim pořádně stěžují práci. Častěji se proto střídají a dodržují pitný režim. Víc jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
15: A třeba i takové banální zásahy z našeho pohledu, jako je transport pacienta, tak se stávají za těchto klimatických podmínek mnohem náročnější. Takže v některých případech může velitel zásahu rozhodnout o snížení stupně ochrany, to znamená, že si ten hasič například sundá kabát. Nicméně je to jenom v některých případech, kdy mu to, řekněme, bezpečnost práce dovolí.
2: Náročné jsou také požáry v přírodě, zejména kvůli dlouhým přesunům a pobytu na přímém slunci. Letošní komunální volby proběhnou 9. a 10. října, společně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb pak bude o týden později. Termín voleb oficiálně stanovil prezident Petr Pavel. A závěrem ještě fotbal. Přípravné utkání plzeňské Viktorky mění čas. Zápas Artisem Brno se bude hrát zítra v Plzni na hřišti Senko Doubravka. Začátek je už v 10 hodin dopoledne.
16: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
2: Na sobotu nám předpověď pro západ Čech slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech naměříme maximech až kolem 38 stupňů Celsia. No a vedro bude i v noci zpátka na sobotu, kdy teploty neklesnou pod 18 stupňů.
13: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní odpoledne, hezký pátek, spousta akcí na západě Čech se ruší kvůli počasí, mrkneme na ně. Teď je tu Pharrell Williams, Happy.

0: síť od divokýho Bela. Hit Radio FM Plus s váma, taky divoký západ a bohužel to počasí, který panuje venku a jako panovat bude během celého víkendu, tak nám trošičku hatí plány. Spousta akcí, které na západě Čech měly tenhle ten víkend proběhnout, tak se prostě konat nebudou. Jednou z nich je třeba dnešní večerní koncert Jany Kirchner v Plzni v Leháru. Bohužel pokoj v duši se nekoná, výpal horko a Jana Kirchner nebude.
1: On se koncert přesouvá, termín je 11. září, takže ten, kdo má vstupenky, může dorazit v září. Kdo nechce dorazit, může je vrátit a dostane zpátky peníze.
0: No ne, tak jako když už si někdo ty vstupenky koupil, tak proč by nechtěl dorazit?
1: Protože v září nemůže.
0: Jo, takhle, to by nenapadlo.
1: Aha.
0: To je tím vedrem. No, nicméně není to bohužel jako jediná věc, která se vlastně ruší. Pokud jste se chystali třeba do Karlových Varů na dostihy, tak taky smůla.
1: Taky pro koníky je taky horko a ruší se taky motokros v Kramolíně.
0: Vůně benzínu
1: ani
0: nebude.
1: Tam se nepojede.
0: O, já se bojím, že teda jako tam by to nebylo o vůni benzínu, ale spíš o vůni grilovaného masa. Od to úplně asi nestojíme. Posíláme další hity, za chviličku se vydáme na silnice 720, 870, 237, jestli už se teď někde pečete a už to začíná vodit, napište nám. Hunter X pro vaše hezčí odpoledne.

0: Lost frekvencí s Callum Scott. Hit Radio FM Plus je s váma, hezký pátek, jdeme opět na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na Tachovsku v Částkově. Havarovalo tam osobní auto. Během chvilky by ale silnice měla být zase plynule průjezdná. Pozor si ale dál dávejte v Plzni. Jak od nás víte, nehoda vás zdrží na Slovanech na Koterovské, kde policie řeší srážku 3 osobních vozidel. Pokud máte info o další nehodě nebo jste narazili na uzavírku, dejte vědět i na náš WhatsApp 720 870 237.
0: Na dopravu se podíváme zase v celou, dáme vám aktuální informace zhruba za 10 minut, ale rozdáme poslední 2000 korun do vaší nádrže. Tak buďte s náma.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
8: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
7: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
9: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
13: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: profesionál.
1: Hit Radio FM Plus je s váma. Celý tento týden jsme opět rozdávali pohonné hmoty. 2000 korun na vaši plnou nádrž. Jenom za to, že jste nám hlásili, jak to na vašich cestách vypadá. Dopravní komplikace, situace, ale i to, že jste třeba město projeli úplně na pohodu. To nám 100% hlašte dál, my za to budeme rádi. Nicméně je na čase odměnit někoho, kdo nám s tou dopravou pomohl. Voláme Nikoletě, která nám v Plzni na kruháči u Makra hlásila porouchaný náhlaďák. A je otázka, jestli v pátek odpoledne už není někde za víkendem, mobil hozený někde v šuplíku a prostě neví, že jí voláme. Nikoleto, jestli nás slyšíš někde, zvedni to. Nevadí, no tak Nikoletě napíšeme, aby věděla, že jsme se jí snažili dovolat. Tím pádem poslední 2000 korun vlastně udaný. Bohužel, nedá se nic dělat, zase na druhou stranu, hele, celý měsíc jsme rozdávali pohonné hmoty úplně zdarma. A budeme rádi, když nám s tím dopravním hlášením budete pomáhat dál. 720 870 237, to je náš WhatsApp, tam nám můžete psát, můžete posílat hlasovky. A pro vás ostatní za volant něco tematického v tomhletom počasí. AC/DC. A Highway to Hell.

0: J-Low, taky Pitbull, Dance Again, no a za chviličku Rihanna, Calvin Harris, parádní odpoledne a hezký pátek. Kam vyrazit? I když jsme tady dneska mluvili o spoustě akcí, které se konat nebudou, tak máme pro vás tip na to, kam vyrazit, a to teda večer, zítra večer. Vyražte do areálu letního kina v Horšovském Týně. Tam vás totiž čeká jedinečné vystoupení dvou akrobatů přímo na pláži koupaliště. Jmenuje se to Tyč on the Beach a prostřednictvím cirkusových technik, jako je akrobacie na čínských tyčích nebo závěsná akrobacie, si užijete zvláštní představení s členy souboru Cirkla Putika, který vás vezmou na dovolenou all inclusive. Navíc vás čeká dokonce i welcome drink. Detaily tak ty najdete na kinohoršovskytým.cz, kde jsou zároveň ke koupi i vstupenky. No a příští týden můžete vyrazit do areálu Chotěšovského kláštera. 4. července od 10 do 18 hodin se tam totiž koná street food, vstup je zdarma, a to zásadní. Chybět nebudou ani komentované prohlídky kláštera a ty rozhodně doporučuju.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Miluju nový místa se skvělou kávou.
9: Jo, Kapka.
8: Co je Kapka?
9: Výhodní předplatní na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
8: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
9: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Předplatné na kávu.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

Michael Schulte, Rehab a Waterfall. Tady je Divoký západ. Jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili. Jednak jsme varovali rodiče a prosili jsme je, aby dětem nekazili prázdniny těma otravnýma větama. A opakuješ si alespoň trochu tu matiku? Asi úplně ta nejhorší věta, která přijde zhruba v půlce července. Za chvíli ti začíná škola. Musíš si zase zvykat na režim. Jo, jo, nám dospělým, nám se to mluví. No a taky jsme vyrazili do Karlových Varů. Příští týden v pátek tam totiž odstartuje filmový festival a zahajovací koncert. Ten rozhodně nebude chybět. Letos teda hned několik interpretů. Třeba Dan Bárta, Lenka Dusilová, Izomandias nebo Vladimír 518. A tady mi ten kontrast trošičku neštimuje. Zatímco chápu, Lenka Dusilová bude zpívat Sem holka Magor, bojím se, co jí na to odpoví Izomandias. Tak takovej byl pátek tady na Hit Radio FM+. No a my se těšíme v pondělí opět komplet. Přežijte ten víkend.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále pozor na nehodu v Plzni. Jak od nás víte, na Koterovské se srazily 3 osobáky. Na místě je policie a doprava tam zpomaluje, tak s tím dopředu počítejte. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili, posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
10: K dispozici budeme mít veškerou techniku a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informatik.
9: A to prostřednictvím navigace nebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ředitelství silnic a dálnic. Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna hoří na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili provoz a snaží se požáry uhasit. Na místě mají 15 jednotek. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i Pražany. Po 16. hodině pak ženu našli na nádraží v Benešově. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům, mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Nejnižší teploty je 21 až 17 stupňů, lokálně mohou být na některých místech i nižší, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká slunečný a velmi teplý den. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severovýchodě. Mírnější a v 1000 metrech na horách kolem 30. Slabý proměnlivý vítr k tomu.
12: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky krásný pátek, ačkoliv já to chápu, je vedro a už je to dlouhý, ale nebojte, už jenom přežijem tropický víkend a pak začne pršet, to je skvělá představa. Ty nejlepší hity, ty ale budou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď je tu Seal a Crazy.

ATB a Roberta Harrison, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný, i když další tropický večer. I jo, je tady stále to období, kdy vylezete ze sprchy, je vám vteřinu dobře a další vteřinu už jste spocený. Zajímá mě, jak se máte. Ještě stále zvládáte, případně klidně pošlete tipy, jak se s tím horkem vyrovnáváte. Jestli teda nějaký máte. Já třeba doma větrák, to je jasný. Používám hodně ledu, jo, to teda hodně. A taky si dávám pěkně vymrzlej, mokrej, studený ručníček za krk. Jo, protože mimochodem ideálně chladit se právě vzadu na krku, na zápěstích, což mě samotnou překvapilo, a kotníky, no, takže nohy do lavoru prostě. Schválně, napište 777-937-777, jak se s tímhle bedrem vyrovnáváte vy. A k tomu Bára Basiková.

0: Sister, The Way to Your Heart. Posloucháte Hit Radio, to je skvělej song, co? Krásný večer, doufám, že žijete. Takhle, ptám se vás, jak nakládáte s tím horkem. A píše Iza, píše, dnes jsme museli po vysvědčení do akvaparku, protože v tom vedru se nedalo jít někam na výlet. To je logický, voda dobrý, že jo. No ale pozor, Iza taky píše, zapomněli jsme se namazat, takže jsme červení jak rajčata. Prosím vás, to je častá chyba, já ji třeba opakuju každý rok několikrát. A mažte se, nejen zevnitř, ale hlavně zvenka, protože to sluníčko má brutální sílu. V podstatě si tady teď užíváme opravdu takové to poctivé tropické počasí, jo, aspoň víme, jak to mají v těch tropičtějších oblastech, takže prosím vás, hodně pijte a hodně se mažte. Naprostej základ. No a když už se spálíte, tak se pak namažte bílým jogurtem, jo, třeba. Další hity za chvíli, Depeche Mode, Enya nebo Alcazar.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Crying at the Discotheque, to jsou Alcazar, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a ano, je to tu, školní rok skončil, učitelky a učitelé a všichni pracovníci ve školství udělali obrovské. No a naopak vám rodičům začíná to klasické období, kdy se snažíte zabavit a vymyslet plán pro svoje ratolesti, pro svoje miláčky, který aktuálně přichází z toho pevného režimu do naprostého šílenství. Minimálně těch prvních pár dní jim dejte, jo, takovou dobu hájení. Oni si chvilku užijou, protože můžou chodit později spát, jo, že nemusí sedět v lavici. No a normálně od půlky července už začněte zase připravovat na školu, jo, protože pak to utíká strašně rychle. Přejme jim to, ať si to užijou. Jdou zpátky. To nejlepší z 80., 90. a milénia pro vás všechny, co jste zvládli školní rok a zvládnete i ty prázdniny. Právě teď Fancy a Flames of Love. Naprostá klasika.

Jedinečný Bryan Adams dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Vlna veder pokračuje. Dokonce, když se podíváte na takový ty mapičky, jo, s předpověďma, tak už jim dochází barvičky. Protože nikdo moc nepředpokládal, že třeba tu 40 budeme trefovat nějak častěji. Každopádně ano, v neděli, respektive v pondělí večer by to mělo skončit, jo. Má pršet hodně. Já už jsem si dneska představovala tu situaci, že začne fakt pršet, ten vzduch se ochladí a já půjdu ven a budu třeba 4 hodiny v kuse jenom chodit venku v tom dešti, pravděpodobně nastydnu, jo, takže jestli se k tomu chystáte, jenom se připravte, že asi nastydnete. Ale jenom si to představte. Vzduch, který se dá dýchat.

0: aspoň připomene, abychom si toho potom vážili. Za chvíli Nelly Furtado, taky Miloš Dodo Doležal, nebo Kokrogomir.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
8: Kdy nemá otevřeno každý den. A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
9: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na muss.plzeň.eu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku, jo? Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak si to užijte v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

0: Bondovky mají prostě nejlepší soundtracky. Tina Turner a GoldenEye na Hit Radio. Krásný páteční večer, doufám, že jste se ještě neodpařili, případně nerozpustili. Můžeme si to zpestřit nějakou zajímavostí, protože pojďme si říct, že vědci po celém světě se občas zabývají i úplnýma ptákovinama, jo, doslova. Třeba zjišťovali to, jestli datla bolí hlava, jak mlátí žiju do stromu zobákem. Tak prosím vás, údajně za den zvládne datel 12 000 úderů. 12 tisíc, to je dost, jo. A hlava ho ale nebolí, protože má mozek v nějaký kapalině kouzelný. To my nemáme v hlavě, to, co má on, prosím vás. Takže až dneska večer půjdete třeba od někať, jo, z baru, z hospody nebo tak, ne, že ho budete zkoušet překonat, jo. Nedělejte to. Další hity. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: United6, Adas Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, to budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev. Jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
3: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
2: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
16: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit.
17: Farmapark Dobřany.
18: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
19: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
20: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
21: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Redy Kirke na černý brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem nový tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo. Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože se samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávejte to na zem, páč to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí, jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně, co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No a my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Radia Classic dáváme to nejlepší, z 80, 90 a milénia, a to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondý. Už za chvilku.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetří

0: Chcete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

0: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
1: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
0: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
0: Více na předplatnenakávu.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
4: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
3: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
5: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Krásný večer, poslední společná hodinka před námi, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. To nejlepší z 80. 90. a milénia právě teď jsou tu Gorillaz a Clint Eastwood.

Shane Painter, Belinda Carlisle, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto dokonalý příběh. Jo, jedna rodina ztratila psa, zaběhl se jim, v Mexiku se to stalo. No a samozřejmě jezdili, hledali, jo, už taková ta bezradnost šílená. No a najednou koukaj a byl live stream z oslav mexického týmu, který vyhrál zápas na šampionátu. No a na těch oslavách jejich pes v náručí cizího člověka, který s ním slavil, prostě woohoo! Aha, takže si tam dojeli, pejska si převzali a odvezli si ho domů. Jo, tak jako představte si to, uteče vám pes, vy máte strašlivý strach, jste z toho úplně hotový a váš pes mezi tím někde fandí s fotbalovýma fanouškama. No, normálně ten si užívá super mejdan a vy jste strachy bez sebe. Tak pozdravte svoje mazlíčky, svoje pejsky a prosím vás, ať zůstanou doma. Jo, bronský beat právě teď.

0: Teenager, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.
1: Na semaforech červená, kolona, která nejede,

0: ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Kylie Minogue společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A takhle, jo, je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný, ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo, nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně, blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet třeba. Chvilinku počkat, jo, pak už dáte másličko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme rádi.

0: Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afroman, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet.

a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasy Plzeň.cz

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na mss.plzeň.eu.
2: Hit Radio.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Hitradio.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: tararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.

0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Aj.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.